0: Zvuky s Rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Útulky s rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Titulky s Rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Titulky s Rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 12:30. Rádio Košice.

duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej duše.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Šariši.
1: 90,8.